0: Aktual. Z nami Sunčan je vsak dan. Aktual.
1: Parti na verandi. Aktualova. Galama.